0: a bhí na cabh mar sé san sais airithe baáin chomá ach chun naonarrá dhiríidir ó an giad lá a chuiggann seo amach mu na gahananta é hocrú fágána agus sé fós a mecht trocha blion an giad lá.
1: Cad éon taine bh thugann sé duitte há tú fillte ar déimlíana na dhéag san, caithe go bhfuil ru dégan na chaáin na bhelan thar neiste.
0: Is beáil mo chríomh rinnce a saoil anna ghnóthgam leis an caafé i gceanna chéan an chuoin leis an chaid bí mar rinnce is a seinint ceol lem chláin anna bhinic a ruthe tahraigh dos na trosóirí a cheanana ar seachláin na seachtainna mar snéan sás a bh aim más snéan sais má bhíon seachtain anna ghnóthgam Rhaid seint ceol nó dhéanamh cúpla rinnce de trosóirí buna manna hainehasas sin downtime a bhí an gomsa a bheith a rinca sa seint. Agus an ceol go háirithe a Riverdance cumthe ag Bill Whelan a gradam i lá na bóitiige sin an na Grammys bóitiige an ceol. Nuair a henta ar státe a gáin níbíon sais rud éigin de friúil a bhuaúlanta go háire leis an crowd dá me fá Dubai nó Gilárna sin bíon sais rud éigin de friúil a gáin í na henúair a henta ar státe agus spá sin an tarach a bhíon nó an taine bhhaoine más a gáin í bheith sceimií ar a gáin í.
1: Is beáil am chrí an ceolsan ó crin sé ru dégan a chorm agus sa feidirí riad a háil lumanis daíon ceol an Riverdance Latinig.
2: Na sé go breis bhí sé nainig gom ar Bill Whelan chur se le chéile tá. Tána anna fear anna ceolhar a bheisiúd na chur se le chéile. Is é tarachar go chéan tró ceol chun nód go léir chur a dul a chéile.
1: Seadíireach. Cogurní hé sin nach sé an ort.
2: Ia. Nó bhí sa géis le trú misin agus bhí bhar a caiint ar Sigus an Clifford agus an agus bhí leabhar go a chud a bhránim láb go mái chéana bhar maid is níating eáil ní sin sanar bhín ceiste gut.
1: Thú mar go leabhar go sa dúim amach.
2: Well, she's an entry blood. We see the animal the crown and some are plowed and some eating armor. That's it. Very hard not taking. So, time to kind her.
1: Am bhí de caiintear chuinú cím bhí anna acha do fóla a bheitgur siúil seachtain ón láin óh a feidir sa bhuiilin, abrilam cadíad na mór spiúchanna atá gaibh dom líon se chuin.
2: Bhil cánas na mór spiúchanna agam san bheith sa is a tarach siar de réir a chéile chun na bhing a lár nén ag an tom go léir os ní mar é. Fihir o daig yn blian yw hyn, gael eich fihig o'r blian yw sochw. Agus cyr y da, fe o'n agus y ffam achna hynny hyd yn tacht yn yma ffang o'ch eich iawn o'ch. Ta anna, fwy'n ti gael y lan o di sydw hyg yn eisiau sais drawm taid agus ôl ys chwyr ffael eich aed. Agus cyr y gas yn daf talofu eich da, dwi leicht yn y pwybli cwn sy'n rach mas cwynet, yr lyfyn agus leis agus yr Cadain crown mach agus an cuir a fóint agus trafwyl agus a lochan dwi'n saith yn rhywbeth. Agus an daf stair a tosna eich bach eto'n agaf yn oor. Agus bint si dyrach o balu ôl eich agus achor ar ffaid yn pobl. Ni le yn cadwco yn unerach dwi'n cael ei anaet, nŵr rod. Agus marsion eich chwn stadair agus ffôl yn eich aed. Agus cyrgas leis yn sgem a fran eich dasling gael a tosna hyn eich rwysd. Hwyl o'r rhaid i'r rydw i'n ni na'n sy'n siŵr o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch leis yn asling gael. Mae'n na mwyn tori, byn si'n dweud te gyn daf a fran eich dyn si'n nos nhw dwchus na ngael. Agus byn na ha fran hyd ar eir eich o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Crotter of Ryan, I guess I do to Hinelis Marchande. So it's a great talk to her.
1: Sha, I guess a father will especially hig a counter royal to the Elle, so Tyson Rodden over Lille Hayden and Artelle.
2: Well, Nilis Kringavilach, half all to remain, Kestachrin concert, Rahimich and Hennig, ni the midst of their reign with the rare and Gunanos to their. To Hanat, a snake to Raver, Gustain to Dirich Reg, Nier to Clihan, Honecher. Cwn hef yn awr sy'n fe hwn yn chi'r la. Agus bydd na'n ei yn stodair o'n agos ni'l e'n tariff yn ytmwyr mynd tŵ tridus ag ar y gwaant ys tig chwn deini yw de gwyl mewn dalw diant ar yn awr. Agos te mi tîr fad yn ys cyrgas le gyn ôl eich agos marsion de nyr fi mi dy gweld yn relig. Agos ein achor y gwyng ar cehed sy'n sian ar y lehed so fi gweld y lehed sŵd agos gyrb ffili cwych y band yn eisiau nhw yn saith yn rydw gyrb yn fersiwn anol ad yn nhw'n fansiwn gwyntwch yn eisiau nhw agos marsiwn de so sy'n ein saith is ffwrlehan

0: agus na na nimmin a ghréigeal uafa a chuiche gwaise da gónaí tíu la tíu ní ar smuíte mar a dóisin Scarabí Boca mod linn
1: Scarabí
0: Seo saib ní vrinila Seo jiggy agus ono canolain On album Hypernova